však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný.

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěř.

z rádia Vlna aj pohodové hity overné časom Only Time Enya. Medzi také určite patrí. Pekný večer želáme pre 7:45 už o chvíľu. Earth, Wind, Fire. Je síce jún, ale v júni sa dobre počúva September. Už o chvíľu si ho zahráme. Hneď potom Marika Gombitová, Vyznanie.